Dobra. Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты...